Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
4: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zaostřeno na region.
1: Pěkný den, posloucháte další pokračování podcastu Zaostřeno na region. Tentokrát je naším vzácným hostem starosta obce Machová u Zlína, pan inženýr Vladimír Velísek. Kdybyste měl vybrat nejdůležitější výsledky své práce, které by to byly?
2: Určitě nejdůležitější projekt, který se nám podařilo realizovat, byl chodník pro pěší do okolní vesnice Mysločovice, kdy vlastně v Mysločovicích máme školu, máme kostel a spousta machovských občanů chodí do Mysločovic. Jelikož za poslední roky doprava neúnosně, ale opravdu neúnosně vzrostla, bylo potřeba řešit i tady tuto věc z hlediska bezpečnosti dětí, aby se do okolních obcí mohli dostat. Proto jsme zbudovali chodník a tento chodník je využívaný nejen machovskými občany, ale i občany z okolních dědin pro procházky a vycházky do přírody. Dalším projektem, kterým jsme se zabývali, byla fotovoltaika na obecních budovách, která jednoznačně a jasně dokázala zkrotit naše výdaje na energie a jak už jsem říkal, tyhle peníze můžeme věnovat do dalších projektů. Největším projektem, kterým se teď zabýváme, je revitalizace návsi. Je to projekt, do kterého investujeme řádově 20 milionů korun a vznikne tam spousta odpočinkových zón. Má to být centrální místo v obci pro konání nejrůznějších kulturních akcí.
1: To byl podcast Zaostřeno na region. Tentokrát byl naším hostem pan inženýr Vladimír Velísek, starosta obce Machová u Zlína.
0: Zaostřeno na region.
3: Maxi.
4: Noční návštěva ledničky prozrazena. Varu, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika dnem smysl.

0: Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
3: Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
2: Zaostřeno na region.
3: Co se v obci Tečovice u Zlína podařilo změnit? Co bylo naopak nejtěžší? A jaké plány má obec do budoucna? O tom jsme si povídali se starostkou Stanislavou Zívalíkovou. Poslechněte si další díl podcastu Zaostřeno na region na našem webu i na iradia.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí. Ten počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahu kolem Grónska. Spojené státy tam budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Podle dánské premiérky Mette Frederiksenové bude dohoda dobrá pro Dánsko i NATO. V pražské Stromovce se při pátém mistrovství republiky utkají atleti s Downovým syndromem. Soutěži jich bude více než 70, od předškoláků po veterány. Závody pořádá Česká federace sportovců s Downovým syndromem na stadionu Centra sportu ministerstva vnitra Olymp. A teď už míříme k nám do regionu.
9: Sad svobody ve Zlíně hostí dnes a zítra událost Zámecký Ryneček. Čtvrtý ročník akce nabízí vystoupení folklorních souborů i originální spojení lidové hudby s jazzem. Nechybí ani ochutnávky vín, regionální speciality a výstava obrazů Lenky Jurečkové. Vstup se žádný neplatí.
10: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
11: Počasí pro dnešní den: nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 15. K tomu slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní vítr. Takže počasí jak obrázek malované.
12: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděší.
11: Krásné dobré raníčko, 7:02 s vámi Lea až do 13. hodiny. Tak to odstartujeme, ten nejlepší víkend českého éteru s dobrou náladou, pozitivní energií, hlavně skvělou muzikou. Tak hezké dobré ráno, napište mi klidně, kdo stáváte s námi na 777-937-777 a odkud třeba posloucháte, a já posílám další skvělou muziku. Adam Lambert a nebo Kamrad Be Mine právě teď. Hezké ráno.
12: Hit Radio Zlín.

Brd, dobré ráno, 7 hodin 8 minut a dneška, 19.9. je den oceň svou manželku. Fakt, normálně je den oceň svou manželku. To je takový hezký. A teď vážně, nakolik byste její práci opravdu ocenili, pánové, co? Dejte vědět, protože jakýsi Britové z webu Interflora to spočítali na skoro 4 miliony korun, tak to bychom se každá z nás měli opravdu krásně, holky, co říkáte. V podstatě máte doma generální ředitelky, které pracují za děkuju a zbytek studené kávy. Takže pojďme si to shrnout, jo? Kdyby manželky začaly stávkovat, moderní civilizace skolabuje do 48 hodin, protože prostě nikdo jiný neví, kde jsou, já nevím, třeba náhradní sáčky do vysavače, že jo? Protože my ženský prostě víme opravdu všechno a tu domácnost máme zmáknutou. A tady nejde prostě jenom o mytí nádobí, to je taková ta nejlevnější položka, počítá se mentální zátěž, což je strašně důležitý. A takový ten náš neustálý běžící procesor v hlavě, který ví, že já nevím, ve středu mají děti tělocvik, v úterý končí platnost pasu, v lednici dochází hořčice, doma žádné pečivo a tak dále a tak dále. Tak já bych řekla, že to je taková manažerská pozice, za kterou se ve firmách platí šesticiferné sumy, ale doma je to prostě jo, máma ví, nebo moje žena ví, to ví všechno přítelkyně, já nevím nic. Tak si zkuste, pánové, představit takový ten inzerát na trhu práce. Hledáme někoho, kdo zvládne logistiku, údržbu, catering a třeba krizovou intervenci. Pracovní doba 168 hodin týdně, plat nula, benefity jsou občasné obejmutí. Tak prosím vás, nikdo normální by na tohle samozřejmě neklikl. Takže ženy, manželky, přítelkyně, prostě já nám tleškám. Jsme hold boží stvoření. Teď jdem čarovat. Abrakadabra, Lady Gaga, dobré ráno.

0: Lucie, Amerika, Hit Radio, 8:03. Krásné dobré ráno, s vámi taky Lea až do 13. hodiny a samozřejmě vy, naši posluchači. Pojďme se podívat k 19.9. Co pak se dneska slaví, co se kde děje. Každopádně velmi důležitá informace. V Mnichově dnešním dnem odstartoval tradiční pivní festival Oktoberfest. A potrvá až do 4. října. Já jsem před pár lety měla možnost v Mnichově Oktoberfest zahajovat a bylo to naprosto skvělý. A normálně jsem se v němčině musela naučit včelku Máju od Karla Gotta. To bylo pro mě něco naprosto šíleného, ale zvládlo se to, bylo to skvělý. Měla jsem na sobě i takový ten typický oblek, ty šatičky, svoje vnady jsem měla až někde pod bradou, to byla katastrofa, nebo jsem měla pocit, že mám svoji zadní část těla na hrudi, jak nosí se takové ty stažené korzety, dámy mi porozumí, pánům se to asi líbí, každopádně dýchat se v tom nedalo, ale byla to naprosto boží a skvělá zkušenost. Tak kdo se chystáte, tak si dejte jedno zlatavé, krásné, dobré pivečko, malé na mě a já vám pošlu skvělou muziku, třeba Los Frequencies, Alvaro Soler, troška toho sluníčka a taky Mel C, Poš Spajska.
1: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu.

0: a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Ne, můj oblíbený hrnek.
4: Tak tohle není dobrý začátek dne.
5: No to snad ne.
6: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
7: Alegria dny jsou tady.
6: Se slevou 7% na zážitky.
7: Zážitkové restaurace.
6: Pobytové zážitky.
7: Adrenalin.
6: Automoto a mnohem víc.
7: U nás si vybere opravdu každý.
6: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
7: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Zaostřeno na region.
10: Nový chodník, náves, fotovoltaika i turdežidelná. Co dalšího nového v malebné obci Machová u Zlína? Poslechněte si Zaostřeno na region se starostou Vladimírem Velískem a místostarostkou Jitkou Bartoškovou na našem webu i na iradio.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Tento víkend slaví narozeniny seriál, který určitě všichni znáte. První díl Kroku za krokem se totiž vysílal 20. září 1991. Postupně jsme mohli zhlédnout 160 dílů o tom, jak to rodině Lambertů a Fosterů klape. Nejrušnější nádraží na světě, ležící v centru japonského Tokia, testuje robotické odpadkové koše. Snaží se zjistit, jestli by jejich využití nemohlo usnadnit současnou pracovní zátěž úklidových čet. Nádraží denně využije více než 2,7 milionu cestujících. No a v Mnichově dneska začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Do 4. října ho podle pořadatelů navštíví více než 6 milionů lidí. Litr piva tady bude stát přes 160 korun.
2: Ivuško, děkujeme, my pokračujeme dál, protože před námi je nádherný den a YouTube.

0: Hezké dobré ráno, chodí nám spousty zpráv takhle z rána od vás. Vy vůbec nešpíkáte, protože většina z vás pracuje, nebo nám tady píše třeba Jirka z Bydžova. Dobré ráno, Leonko, poslouchám vás v autě a chystám se na nákupy a do práce. Dneska vařím asi pro 150 lidí, hezký den, Jirka z Bydžova. Tak Jirko, kdyby se tě chtělo uvařit pro 151 lidí, tak já bych ti byla vděčná. Každopádně díky za zprávu, taky tady píše Jarka. Ahoj Leonko, moc ráda tě slyším, vždycky mi po ránu zvedneš náladu. Víkend s tebou nám v práci lépe utíká. Jsem právě teď na benzínové pumpě u Brna. Zdravíme všechny posluchače a tebe do rádia. To je hezký, tak zdravíme Brnéčko, tam já se chystám příští týden, tam mám zrovna nějakou akci, takže možná se zastavím i na té benzínové pumpě. A každopádně díky každému z vás, kdo píšete, že s námi vstáváte a že nás posloucháte. Za chviličku Katy Perry nebo The Sound of Silence a taky Miraj a Trips.
1: Hotovo!
2: Hotovo!
1: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
3: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom dnes chtěli poděkovat našim zakladatelům, manželům Rudolfovým. Dobrá práce, Vraťo a Renčo!
4: www.rudolflešení.cz
5: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živávodamodrá.cz
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
11: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
13: Hit Radio. Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
4: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
8: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Stavba silnice 1/73, která spojí dálnici D1 u Brna s budoucí dálnicí D35 u Moravské Třebové na Svitavsku, by mohla začít v roce 2028. Jako první by měl vzniknout 8-kilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na rozhraní Jihomoravského a Pardubického kraje. Stavba navazujících úseků patrně začne nejdříve v roce 2031 a měla by trvat nejméně do roku 2035. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku dnes začnou dvoudenní dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Připraveno je na každý den více než 8 hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. Akce se dnes zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš a nebo ministr obrany Jaromír Zuna. Na více než 160 místech se dnes konají sousedské slavnosti Zažít město jinak. Letošní 21. ročník má motto Uličnictví, které vybízí k aktivnímu zapojení do dění a kultivaci prostředí, ve kterém lidé žijí. Akci pořádá spolek Motomat spolu s místními dobrovolnými organizátory. A teď se jdeme mrknout k nám do regionu.
10: Fotbalisté Slovácka a Baníku Ostrava před dnešním utkáním 9. kola Šanc ligy uctí minutou tichá památku zesnulého bývalého reprezentačního brankáře Luďka Mikloška. 64-letý šéf sportovního úseku Baníku se potýkal s rakovinou. Zápas začne na městském stadionu v Hradišti v 18 hodin.
11: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
12: Počasí pro dnešní den, sobota 19. září, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
13: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend s Hit Radiem a Leonou Děnděši.
12: 8 hodin 3 minutky, aktuální čas, hezké dobré sobotní ráno s vámi Lea do 13. hodiny. Uděláme si to hezký, jo? Teď bude pokáč, taky si dáme něco tanečního, co třeba hit Rock My Body. To by nás mohlo i takhle po ránu probrat, tak já doufám, že vám tímhle udělám takovou tu náladu o něco lepší. A vy, kdo pracujete, nebojte, nejste v tom sami, jsme v tom společně. Čeká nás toho dneska ještě hodně a taky se bude roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás.
13: Hit Radio Zlín.

jistě najdeš všude, kam se podíváš. Jak říká Pokáč, nádherná pecka, takže právě teď dozněla z Eteru Hit Rádia 7 minutek po 8. Až jsem se z toho zabotala jazykem trošku. Každopádně pojďme do Japonska, protože tam vymysleli sport, ve kterém jsme všichni, já bych řekla úplně jednoduše, mistři světa amuleta. Fakt? Stačí zavřít oči a můžete vyhrát balík peněz, ne teda u nás, ale opravdu v Japonsku. Tam prostě nevím, co oni dělají, ale vymýšlí takový kraviny. Každopádně vítěz závodu ve spaní si odnese 300 tisíc korun. Chápete to? Za to, že si odpočinete, zrelaxujete se, vyspinkáte se do růžova, jak se říká. Přístroje vám budou kontrolovat kvalitu spánku. Trestné body se udělují pouze za chrápání, takže prosím vás, dámy a pánové, kdo chrápete, ani se nepřihlasujte. Mluvení ze spaní nebo přílišné převalování, tak za to jsou trestné body a celé to vypadá, já nevím, jako trošku takový sci-fi film. 50 lidí leží v jedné hale na karimatkách a rozhodčí kolem nich chodí s měřiči tepu a vyhraje ten, kdo má nejstabilnější spánek, což je prostě třeba pro mě absolutně nereálný, protože mě zbudí i sousedovo zakašlání, nebo když spadne jehla na zem, jak se říká. Můj spánek je prostě strašně nekvalitní. Fakt mě zbudí úplně všechno, možná to někdo máte podobný. Takže já nevím, no, já bych prohrála už předem, tak dejte vědět, kdo spinkáte, že vás prostě jen tak nic nevzbudí. A že se vám děje to, že prostě přijdete, lehnete si, zavřete oči a spíte. Já si lehnu do té postele, ale třeba tak další 2-3 hodiny mi trvá, než usnu. Tak dejte vědět na 777-937-777, jak spinkají posluchači Hit Rádia a já posílám tohle.

0: přeskočil hlas. Ahoj Leonko, já spím krásně. Adam, Adame, tak to jsme strašně rádi. Pak nám tady píše Šárka. Ahoj Leonko, od porodu mám spánek stejný jako ty. Někdy si myslím, že jsem nespala vůbec, ale prý chrápu, takže se mi asi zdá o tom, že nespím. Pouštěla jsem si i včera dílné filmy, abych zjistila, zda jsem spala, a podle toho jsem odvozovala, kolik hodin jsem spala. Šárka. Šáry, děkujeme za zprávu. Další SMSka je tady od Mirky. Ahoj Leonko, takhle úžasné to má můj muž. Lehne a tak za 5 vteřin už je tuhý. Neboli mrtvý. Můžu vedle něj štípat dříví a s ním to prostě ani nehne. Já usnu tak za hodinku, možná za dvě, a jsem opět vzhůru. On zakašle a já jsem vzhůru. Prostě dokonalý pár. Mirka. Mirečko, tak takhle to máme asi podobně, protože můj partner taky chrápe a to se prostě nedá. To se nedá, fakt mě zbudí úplně všechno, i když chrápe třeba můj malej pejsek, mám psí holčičku, 7letou a taky, tak když se zavrní, zachrápe nebo můj syn, tak to je katastrofa, takže ti rozumím. Klidně pište dál a za chviličku Krištof Rixton anebo Miles Smith.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za skvělých 8,90. Tuzemák Fruko Schulz půl litru za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivu.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností ruší akreditaci stanice CNN. Prezident krok zdůvodnil tím, že tato média podle něj lžou o něm, o jeho vládě a o Spojených státech. Zároveň pohrozil, že se chystá zakázat přístup i dalším. Fotbalisté Bayernu Mnichov v předehrávce čtvrtého kola německé ligy deklasovali 7-0 Union Berlin. Anglický kanonýr Harry Kane jako nejrychlejší hráč historie Bundesligy dosáhl na hranici 100 gólů. Povedlo se mu to už v 98. utkání. No a tento týden slaví narozeniny Jara Zimmermann. Univerzální vynálezce a světoběžník je známý už 60 let. Pokud tohoto génia náhodou neznáte, tak vězte, že stojí za objevem dvoudílných plavek, žárovky anebo principu internetu.
1: Ivuško, my děkujeme a my si dáme další skvělou muziku, protože před námi je David Guetta anebo Desiree.

0: Sobota ráno, za pár minutek už dopoledne, za minutku 8:45 s vámi Lea. Tak kamarádi, po 9. hodině tady jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Vy to milujete, já to zbožňuju, protože my vám vždycky děláme radost. A k tomu máme vlastně i našeho partnera, který pro vás má nezapomenutelný zážitek. A já vám prozradím, že teď je tam něco pro dvě osoby, takže si užijete romantiku, něco s ní dobrého sníte, projdete se, prostě láska všude kolem vás, anebo s kámoškou, kámošem, to by taky šlo. Mrknout se můžete i na web hitradio.cz, tam máme veškeré zážitky, které vám náš partner narozeninové rulety dává do soutěže, tak tam jsou a vy se můžete podívat, o co si chcete svým způsobem vlastně zasoutěžit. Takže po 9. hodině napište si číslo 800 937 937 a jakmile uslyšíte moji výzvu, tak potom volejte.
1: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Hit Radio.

0: Co pak všechno se dá sušit?
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj Bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
3: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Devět hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech, jako je úprava koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií anebo nasazení pracovníků pomáhajících lidem ve frontách. Letiště to uvedlo v tiskové zprávě po jednání představenstva, které se problémy zabývalo. Fronty na příletech ze zemí mimo schengenský prostor v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Americký prezident Donald Trump včera podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Lindseye Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Informovali o tom světové tiskové agentury. A jdeme na hokej. Pardubice vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1 a připsali si první vítězství v sezóně. Třinec doma zvítězil nad Kometou Brno 6-5. Karlovy Vary dosáhly na první body v extraligové sezóně a vyhráli nad Mladou Boleslaví 4-1. Plzeň nakonec prohrála v Olomouci 2-3 po prodloužení. Hradec Králové nestačil na České Budějovice 0-2 a Kladno zvítězilo nad Spartou 3-2 po nájezdech. Teď už se jdeme podívat k nám do regionu.
10: Sluneční lázně v Luhačovicích hostí až do zítřka festival čaje. Čeká vás setkání chutí, vůní a tradic, a to od zelených čajů až po ty výrazné černé. Objevíte nejen jejich rozmanité chutě, ale i příběhy, původ a tajemství zpracování, které se předávají po staletí. Akce je součástí výstavy bonsaje a umění.
11: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
12: Počasí pro dnešní sobotní den s datem 19. září je 19 až 24 stupňů Celsia, mělo by svítit sluníčko, tak si pojďme ten dnešní den užít.
13: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život.
14: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši.
12: Tak krásné dopolko, pokračujeme dál. Ráno máme úspěšně za sebou, teď už jenom dopoledne, pak odpoledne, podvečer a večer. Díky, že jste s námi, že posloucháte Hit Radio. Za chviličku se mrkneme na Sofiana. Sofian Mečmeč. Možná to někomu z vás nic neříká, to je starší generace, ale to je mladší. To je prostě miláček publika. Jakou pak pecku přespíval? Starý hit se povede jednou za čas a tohle, co vám za chvilku pustíme, se fakt povedlo. O tom více za chviličku, teď už Joan Osborne a spousty další skvělé muziky.
15: Hit Radio Zlín.

dopoledne a jdeme na to, co jsme si zmiňovali před chviličkou. Určitě vám něco říká jméno Sofian Mešmeš. Tak přesně tenhle týpek, já ho miluju, nejenom jako osobnost, ale jako zpěvák, je prostě skvělej, krásný, úžasný. Tak říká se, že někdy se přespívat starý hit nepovede a někdy se to povede. Vždycky ale z těchto pokusů bych řekla, že máme docela radost, protože připomenout, že starý je třeba 50 let ten song, na který už jsme zapomněli, tak je to prostě skvělý. No a my teď tady pro vás máme něco úplně v premiéře, co se za nás hodně povedlo. Mně se to teda strašně líbí, protože je to takový mladiství. Určitě až to uslyšíte, tak budeme rádi za váš názor, když nám napíšete na 777-937-777, protože právě Sofian Mešmeš přispíval hit Léto s tebou, prochystaný film Bobule a bobulky. Tak já bych řekla, že víc to uvádět asi nemusím, nepotřebuju, že si to poslechnete sami a jak říkám, budeme rádi, když nám napíšete Léto s tebou, kdy si naspíval Jiří Schillinger. No a aktuálně ho právě přespíval Sofian Mešmeš a my si to pustíme právě teď.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. A já si za vás všichni přeju, abyste právě teď vytáčeli číslo 800 937 937, protože na někoho z vás čeká narozeninová ruleta. Volejte!
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.

0: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
1: Září jeden naplno, soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Yeah.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: The Dead Dance, Lady Gaga právě teď z éteru Hit Rádia 9:30. A to znamená jediné, že pro někoho z vás jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak koho pak máme na telefonu? Halo, halo, tady je Hit Rádio, kdo pak je tam? A já už teď vidím, že nám posluchačka vypadla. Ach jo, je mi to hrozně líto, protože vy kolikrát, když zavoláte, tak vás vůbec neslyšíme, že buď nemáte signál, nebo to máte na handsfree, na hlas, tak prosím vás, jestli voláte k nám do soutěže nebo na narozeninovou roletu, ať už voláte kdykoliv do rádia, ujistěte se, že máte dobrý signál, že máte baterku, že vám to nevypadne, nedávejte si to na hlas, na handsfree a stište si rádio, pokud nás posloucháte. A pak by ten signál měl být úplně v pohodě. Takže 800 937 937, volat můžete právě teď a někoho z vás vezme. Mu prostě teď rovnou. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ježiš, dobrý den, tady posluchač Míla.
0: Posluchač Míla?
1: Ano, je, super, jsem se dovolal, to jsem nečekal ani.
0: Ježiš, to je skvělý, jak se máme, Mílo? Odkud voláme?
1: To, skvěle, z Českých Budějovic.
0: Českých Budějovic, a jaké jsou plány na víkend? Prozraďte.
1: No, jdeme teďka na Burger Fest, festival, máme tady Český Budějovicí, takže budeme soutěžit pojídání burgerů a dáme si tam něco dobrýho a takhle.
0: No tak to je super, a hlavně v Českých Budějovicích máte jedny z nejkrásnějších vánočních trhů.
1: To je pravda, to jsem souhlasit.
0: Tam
1: ano.
0: Se za váma letos těším, protože tam to máte fakt jak v pohádce. Každopádně prozraď nám, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Manželka včera měla narozeniny.
0: Manželka, a jak se jmenuje?
1: Peťa Vachelová.
0: Peťa, dobře. A máš ji tam někde u sebe?
1: Vaří.
0: Vaří, tak zdravíme Péťu. A jo, datum teda včerejší.
1: Dobře,
0: takže 18. září včera.
1: 18. září, přesně tak.
0: Tak Mílo, jdeme na pravidla. My ti zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 18. září, kdy tvoje milovaná žena měla narozeniny a u nás žence věk zastavuje na 35, jo? Víc to nejde nahoru.
1: No, ano.
0: Tak zahrajeme ti 3 hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád, ty si jednu z těch písní vybereš a společně jí s láskou pošleme tvojí ženě. Jenom upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, Mílo. Jdeme na to?
1: Ano, dobře, můžeme.
0: Tak já roztáčím kolo právě teď. Taková romantika. Crowded House, Don't Dream, It's Over.
1: Pěkná písnička.
0: No, jdeme dál nebo zůstáváme?
1: A tak jdeme dál ještě.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Teda dneska to je sama romantika. Lionel
1: no,
0: Richie.
1: Má zamilovanost. Je to.
0: Stuck on You a myslím, že to přespíval Jirka Korn. Taky tuhle věc. Tak chceme nebo jdeme dál do třetice?
1: Tak můžeme zkusit, dáme trojku.
0: Dobře.
1: No tak to je super. Dobrá volba.
0: Whitney Houston, I Wanna Dance super. With Somebody. Tak jsme super. Se trafili.
1: Výborný.
0: Do třetice to vyšlo, skvělý. Tak prosím tě, Mílo, teď máš takový ten prostor sám pro sebe, kdy svojí milované ženě můžeš sdělit cokoliv máš na srdíčku, popřát ještě k těm včerejším narozeninám, co dostala za dárek, svěříš se nám?
1: Parfém jsem jí koupil, parfém, ona je na parfém, tak jsem jí koupil parfémek, no.
0: No tak to je super.
1: Těmi to zkazím nikdy.
0: Nikdy, hele, pánové, když nám koupíte parfém a k tomu nějakou kytičku, tak vás budeme milovat do konce života.
1: To je osvědčený dárek, to neskazí nikdy.
0: Tak Mílo, pojď na to.
1: Jo, tak já přeju svojí milovaný manželce, Peťulce, všechno nejlepší a že ji vlastně miluju a milovat ji budu až do konce života.
0: To je krásný. Jak dlouho jste manželé?
1: Manželé 24 let.
0: Ty brďo, hezky.
1: 24 let, no.
0: No to je úžasný. Ale máš přitom takový mladistvý hlásek.
1: No, to jsem byl 50.
0: To je věk jenom číslo. To se
1: no,
0: taky zastavuje.
1: Taky.
0: Je, každopádně, Mílo, pro tebe a Peťulku, tady máme něco pro dvě osoby od našeho partnera, firmy na zážitky, můžeš se mrknout na web firmanazážitky.cz a myslím si, že si budete muset udělat výlet do Prahy.
1: To není problém.
0: Takže sednete do auta a vychutnáte ano. si snídaní pro dva s prohlídkou krásné pekárny. Ještě si z domu odnesete samý dobroty a prostě užijete si to, k tomu nějaká procházka Prahou a tak podobně, myslím si, že to stojí za to.
1: To je super.
0: Začnete prostě tak, jak se říká, den voňavě.
1: Ano.
0: Čerstvá vůně, pečiva, ježišmarja, rohlíčky, chlebíčky, koláčky, prostě všechno si dáte a k tomu prostě se ještě nabalíte domů a budete se mít krásně. Tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tenhle balíček poslat. No a Whitney Houston letí za tebou a tvojí ženou Peťulkou. Mějte se krásně.
1: Jo, děkuju moc.
0: Ahoj.

0: peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hotovo?
4: Hotovo.
3: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
5: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom dnes chtěli poděkovat našim zakladatelům, manželům Rudolfovým. Dobrá práce, Vraťo a Renčo.
6: www.rudolflešení.cz.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
12: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
0: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
17: Datart uvádí Dny Marianne.
18: Dny Marianne, jo.
17: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
18: No to je sen.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
1: Úsporu tepelné energie nabízí Termont Napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 10 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku začaly dvoudenní dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky. Pokud na místo míříte, tak se obrňte trpělivostí. Ze všech stran jsou kolony aut, která na akci jedou. Nejdelší kolona je ze strany od Studénky ve směru od dálnice D1. Je dlouhá asi 9 kilometrů. Česká republika poslala stovky dek, karimatek a postelí do Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. Letadlo s humanitární pomocí odletělo z Prahy večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Po prvním dnu a dvou singlech je stav Davis Cupového zápasu o postup na finálový turnaj mezi tenisty Česka a Spojenými státy v pražské O2 aréně vyrovnaný 1-1. O druhý bod pro svůj tým se budou nejprve snažit deblové páry. V nominaci na zápas se začátkem ve 14 hodin jsou Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem a za hosty Christian Harrison a Austin Krajcek. A teď už se podíváme, co je nového u nás v regionu.
8: Sad svobody ve Zlíně hostí dnes a zítra událost Zámecký Ryneček. Čtvrtý ročník akce nabízí vystoupení folklorních souborů i originální spojení lidové hudby s jazzem. Nechybí ani ochutnávky vín, regionální speciality a výstava obrazů Lenky Jurečkové. Vstup se žádný neplatí.
9: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
10: Počasí pro dnešní den 19 až 24 stupňů Celsia, tak si ho užijte.
11: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Hezké dobré sobotní dopoledne, mimo jiné, hity na přání k vaření startují dnes o hodinku dříve, takže už teď mi napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli. Protože potom od 11 hodin si dáme oblíbený podcast Báry Divišové na jedné vlně, kde hostem bude zpěvačka, úžasný člověk Anna K. Takže se máte na co těšit, ale teď už ty vaše hity. 60 minut budeme hrát podle vás, tak pište.
11: Hit Rádio Zlín.

Hity na přání k vaření výjimečně o hodinku dříve. Tak jdeme na vaše SMSky, pište nám dál na 777-937-777. Ahoj, tady Monika, právě chystám oběd a trpím jako zvíře. Přes noc jsem si zablokovala krk. Ježiš, Moniko, to máme stejný, protože já taky už jsem se objednala dneska na masáž a nemůžu se hnout, tak už se těším, až bude hotovo. Prosím o zahrání mé oblíbené písně na zpříjemnění dne od Sugar Babes, Push the Button, díky a hezkou sobotu, ahoj. Tak Moni, ať tě to tolik nebolí a ta píseň, ať ti trošku k tomu pomůže. Sugar Babes letí za tebou a co bude dál, to je na vás. 777 937 777.

0: Eva Farná, Miraj, pro Haničku z Ústí nad Labem, tak já doufám, že tenhle song udělal velkou radost. 10:45, aktuální čas, vy nám píšete na 777-937-777, jako to udělala Anička. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám cokoliv od Lionela Richieho, ale nejradši bych si poslechla píseň Stuck on You, kterou jste měli v narozeninový ruletě. Tajně jsem doufala, že si ji pán vybere, ale bohužel, tak jestli se na mě dneska dostane, udělala by si mi velikánskou radost, protože to je svatební píseň mě a mého muže a zrovna za dva dny máme výročí. Vaše Hit Radio je skvělý, moc ráda tě poslouchám, vaše věrná posluchačka. To je tak krásný. Příště ještě napsat třeba, co dneska vaříš, abychom se mohli všichni inspirovat, ale jo, proč bych to nezahrála? Naopak, zahraju to strašně ráda, taky ten song miluju, tak si tohle dáme za chviličku. Ty je jedna z nejkrásnějších písní Leonela Richieho, já si nemůžu pomoct. Takže skvělý výběr a tohle ještě mnohem více. Zara Larsson tady bude pro Hanku nebo Black Eyed Peas. O to jste si taky napsali. A co bude dál, tak to je na vás.
1: Značková kvalita.

0: auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Setín Bobrky. Více na cuhaauto.cz.
1: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo útržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Datart uvádí Dny Marianne.
5: Dny Marianne, jo.
4: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
8: Gap. Individual style for every generation.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zara Larsson a někoho z vás bychom chtěli teď na telefonu. 800 937 937, pokud chcete slyšet song podle vás. Vysílat se mnou, tak volejte právě teď. Nebo někoho jen tak pozdravit, však už to znáte, v sobotu i v neděli vždycky dáváme příležitost někomu z vás. Tak 800 937 937, to je to číslo sem ke mně do studia a já se vám pokusím splnit vaše hudební přáníčko. Takže volejte právě teď a já se ptám, koho máme na telefonu. Haló, haló.
1: Haló, haló, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam? Je,
1: tady Jiřina z Českého Těšina.
0: Jiřinka, Jiřinko, moc vás zdravím, jak pak se máte?
1: No tak, ale celkem to ujde.
0: Hlavně, že jsme zdraví, že?
1: No, až na to zdravíčko, no bohužel.
0: Ježiš, tak to vám posílám velké obětí, sílu, lásku, ať je to všechno co nejlepší.
1: Jste zlatíčko, děkuju moc.
0: Co vám zahrajeme?
1: Nechám to na vás.
0: No to je to nejhorší, co můžete udělat.
1: No to je jedno, to je jedno.
0: Nebo co ráda posloucháte za styl muziky?
1: No nevím, hlavně by to bylo pro 11letou holčičku.
0: Aha.
1: Která vlastně včera oslavila 11 let. Mhm. Nedovolala jsem se do rulety.
0: Tak to vyšlo teď, to je ještě lepší.
1: Jo, úplně super, jsem neskutečně ráda, že jsem se dovolala.
0: A co tak ráda poslouchá?
1: Je.
0: No, to neznám.
1: To já nevím, já jsem ji bohužel tak skoro dva roky neviděla. Mm-hmm. Takže já to opravdu, Lenko, nechám na vás.
0: Ty brďo, tak co bychom zahráli? Něco, co znají 11leté děti, když to je strašně těžký, protože ta generace poslouchá všeho, chuť všeho, ale možná nějaký Ben Kristoval by to zachránil.
1: No, a třeba
0: i znovu Sofian Mešmeš, oni mají spolu nádherný duet Slzy, takže to bychom mohli klidně dát, protože si myslím, že tohle ta generace tak poslouchá. Tak mějte se krásně, hlavně to zdravíčko. Myslím na vás a posílám velký obětí.
1: Vám taky a děkuji moc. A jestli bych ještě mohla, že bych chtěla teda popřát.
0: No určitě, pojďte.
1: Hlavně zdravíčko.
0: Moje.
1: Že ji mám ráda.
0: To je krásný, mějte se nádherně. Ahoj.
1: Je to pro Nikolu Javorskou.
0: Pro Nikolu Marketu. Javorskou.
1: To je dcera. Pro Markétku Javorskou.
0: Tak pro Markétku, děkujeme, mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Vy taky,

0: MCS Freestyler, právě teď z Etro Hit Rádia. Hrajeme hity jenom podle vás, za chviličku tomu nebude jinak. Před námi jsou Chaos a Vodopády, kdo by neznal, nebo taky Teddy Swims, David Guetta, BB Rexa a taky máme tady Somebody That I Used To Know. To bude pro Haničku z Prahy 3, která je řidičkou tramvají, napsala si o Gotaya Kimbra, což je nádherná věc, takže tohle všechno ještě docela a po 11. hodině tady bude oblíbený podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou a Anouka.
1: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Ne, můj oblíbený hrnek.
11: Tak tohle není dobrý začátek dne.
12: No to snad ne.
13: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
14: Alegria dny jsou tady.
13: Se slevou 7% na zážitky.
14: Zážitkové restaurace.
13: Pobytové zážitky.
14: Adrenalin.
13: Automoto a mnohem víc.
14: U nás si vybere opravdu každý.
13: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
14: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
13: CZ.

0: Uherskobrodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Albens a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Hey, this is Ava Max.
4: All the hits.
5: On air. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 11 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí. Ten počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky pro jednu dálnici. Navrhl je Jan Sviták z klubu starostů. Stála by polovinu toho, co celostátní dálniční známka. Argumentoval přitom hlavně tím, že část řidičů používá dálnice pouze lokálně, třeba při jízdě do práce. Výbor ale zaujal nedoporučující stanovisko. Fotbalisté Liberce se dnes v 9. kole první ligy představí na hřišti nováčka Artisu Brno a budou útočit na 5. vítězství za sebou. Druhý brněnský nováček Zbrojovka přivítá souseda v tabulce Mladou Boleslav. V dalších dnešních zápasech se předposlední Slovácko pokusí v duelu s Ostravou o první výhru v sezóně a Pardubice přivítají Bohemians. Hraje se od 15 hodin, jenom na Slovácku od 6. A teď jdeme k nám do regionu.
7: Fotbalisté Slovácka a Baníku Ostrava před dnešním utkáním 9. kola šanc ligy uctí minutou ticha památku zesnulého bývalého reprezentačního brankáře Luďka Mikloška. 64-letý šéf sportovního úseku Baníku se potýkal s rakovinou. Zápas začne na městském stadionu v Hradišti v 18 hodin.
0: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
8: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha, k tomu denní maxima až 24 stupňů Celsia.
9: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
8: Ano, to je moje malá maličkost. Stále s vámi až do 13. hodiny, 2:02, ale teď už tady budeme 2, ne-li 3. Bára Divišová ve svém podcastu Na jedné vlně si pozvala dnes úžasného hosta, skvělou zpěvačku Anuka, neboli Luciu, takže si můžete poslechnout teď příjemný rozhovor, k tomu skvělá muzika, co víc si přát. Tak jdeme na to.
9: Hit Radio Zlín. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte na jednu vlnu, se dnes s námi naladí Anaka, já jsem si před chvílí potykala heč.
1: Ahoj. Ahoj, Báro. Ahoj, zdravím.
0: A ty tři věci, které jste o ní možná nevěděli a věř byste měli, i když jsme si říkali, že nevíme, jestli ještě je něco, co si na sebe neřekla. Zkusíme to. Na koncertní cesty si vozí vlastní madraci a dva polštáře. Na Instagramu, a to mě zaujalo, nemá žádné negativní reakce.
1: Nemám a nemažuje ani. Fakt nemám, mám tam milí lidi, tak to jsem moc ráda a vlastně jenom lidi, který zajímá moje muzika.
0: A poslední věc, je prý přepečující typ, až může to být otravné, jak sama o sobě říká.
1: Jo, jsem, no.
0: To mě zaujalo taky.
1: Jo, jsem, mě se teď snaží všichni, moje, celý moje okolí, moje blízký, všichni jako nějak
0: vnutit
1: myšlenku, abych tu
0: to
1: péči
0: jsem se chtěla zeptat, jak věnovala jsi na tom sobě. Péči sama o sebe.
1: Takhle, někdo se to třeba učí, je na dobrý cestě, já se to snažila učit a mám to pořád v hlavě, pořád mi to tam rezonuje, tady ty i od mý jako terapeutky, kterou jsem poprvé ve svém životě musela nebo vyhledala a nestydím se za to, za tu řekla jsem si o pomoc v těžkých chvílích a ta mě taky pořád vlastně směruje k tomu, abych sebe dávala na první místo. Já musím říct, že jsem na to trochu alergická, protože mi to fakt nejde, já nevím, jak se to dělá. Já to jako nevím. Já si myslím, že se mám ráda, jako, ale nemám třeba, jako radši se opravdu o někoho starám. Jo, že mám se, není to, že se nějak nemám ráda, možná se podceňuju, možná nemám dostatečný sebevědomí, to je takový jako celoživotní můj jako boj. Já jsem strašně dlouho, spousty let a skoro celý můj dlouhý život všechny těžký momenty v životě zvládala sama, bez pomoci. A prostě přišla chvíle, kdy jsem si řekla, já už to nedám. Opravdu jsem si to jako uvědomila, že ta pomoc, a ještě teda díky své kamarádce, která mi jako dohodila, jako její kamarádku, která je skvělá terapeutka, takže já jsem začala s ní pracovat a já můžu dneska říct jako naprosto s jistotou, že mi zachránila život. Já bych to asi uzavřela. Hit Radio Zlín.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes s Anou K.
1: Co se teď učíš vlastně a je to pro tebe vlastně nejvíc překvapivý?
2: Být sama se sebou. Já jsem velký sdíleč. Já vlastně skoro neumím být sama se sebou. Moje babička Luciana, po který mám svoje jméno. Já na ní často myslím, jak žila vlastně posledních nějakých 50 let svýho života sama. Ona nebyla sama, protože měla korespondenci s celým světem, spousty přátel. Jí chodilo na Vánoce, si pamatuju, že byl takový košíček jako ve špendlu na stole, nebo košík vlastně, taková mísa proutěná. A tam byly pohledy a dopisy jako přání a bylo jich tam 98. Jedno Vánoce, pamatuju to číslo. Ale každý ty Vánoce, každý její narozeniny, pořád korespondenci s celým světem v jazycích, protože uměla 6 jazyků, teda včetně latiny. Prostě nesmírně vzdělaná dáma, skvělá paní a byla sama se sebou dokázala být s těma knihama. Intelektuálka prostě, vzdělávala se sama, učila se v 80 letech se pojala podezření, že umí špatně španělsky, takže se to ještě musí jako doučit. Jako strašný obdiv a uměla to a to já jako neumím. Já prostě potřebuji aspoň někomu zavolat, ježiš, tady to je krásný, hrozně, podívej, já ti to ukážu. Nebo ti to vyfotím, nebo prostě se jako povídat o svých nějakých pocitech a tak potřebuji pořád sdílet. Potřebuji být nějak, je těžký být sama se sebou pro mě. Když mi není úplně dobře, tak to neumím to, no. Potřebuji prostě pořád nějak si povídat a sdílet, no.

0: na jedné vlně dnes Anouka.
1: Chystáš se na koncerty, budeš mít dva velký. Respektive prvně měl být jeden velký.
0: No,
1: to je vzhledem k tomu, že se velmi brzo vyprodal, tak...
0: Ty mluvíš o tom úplně, tak já to takhle vemu jako od začátku. Teď ještě dojíždím letní sezonu, já v podstatě hraju pořád, takže na koncerty se chystám obden. V podstatě mám za sebou teda teďku brutální letní sezonu, skvělou, boží, já jsem unavená jak pes. Ta skončí, vypadnu na chvíli na tu dovolenou, přijedu a jedeme turné. Jedeme druhou část turné, který je nazvaný Vždycky se budeme znát, takže v listopadu a v prosinci. Písnička Vždycky se budeme znát slaví letos 10 let, což je úlet z alba Světlo, to už je teda tím pádem 10 let, co vyšlo. A jedeme k tomu druhou část toho turné. To bude podzim. A příští rok... Na příští rok jsme připravili takovou velkou jako věc, úplně úžasnou, s Českým národním symfonickým orchestrem. Výjimečný jeden, původně byl fakt v plánu, jeden jediný unikátní večer s tímhle tělesem mezinárodní jako kvalit a ocenění. Že si prostě zahrajeme s nima. Byla to dlouhá cesta k tomu, dopadlo to skvěle.

0: jak může, jestli může pan dirigent. A přidali jsme jeden koncert. A to je skutečně jako poslední, který budeme přidávat, protože ty lístky mizejí teda extrémně rychle a já jsem za to jako strašně vděčná a prostě bude to nádhera.
1: Hit Radio Zlín. Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za skvělých 8,90. Tuzemák Fruko Schulz půl litru za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
6: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
7: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
12: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
13: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
14: Zaostřeno na region.
15: Nový chodník, náves, fotovoltaika i turdežidelná. Co dalšího nového v malebné obci Machová u Zlína? Poslechněte si Zaostřeno na region se starostou Vladimírem Velískem a místostarostkou Jitkou Bartoškovou na našem webu i na iradio.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

서로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국에

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte na jednu vlnu, se dnes s námi naladí. A na Káňu. Kdyby se tě teďka zeptala, jak se máš?
1: A kdybych tě žádala o upřímnou odpověď, tak mi odpovíš?
0: Jak se mám? Upřímnou, jo?
2: Ale vlastně, protože jsem toho zažila hodně, jako v tom životě, hodně velkých jako překážek, těžkých jako věcí, nemocí a tak, takže když se nebudu chtít rouhat, tak ti řeknu, že se mám dobře.
0: Mohlo by být hůř.
1: Jasně, vždycky by mohlo být líp, že jo. Ty sklenice jsou poloprázdné a poloplný.
2: Jo, mám se dobře, žiju. Žiju, můžu dělat práci, kterou mám ráda, mám okolo sebe lidi, kteří mě mají rádi. No, je to dobrý. Jsem na dobrý cestě, za světlem.
1: Jsem ráda. Mhm. A jak bys chtěla, aby se měli naši posluchači?
2: No, aby se měli fantastické, aby byli hlavně zdraví a aby byli milovaní.
1: A no, běhněte na Instagram nebo kde se všude na sítích Anika a zasledíme.
0: Pojďte tam.
1: Lístky za chvíli nebudou na ten duben. Duben to je, že jo? 23
2: už je vyprodaný a 24 je přidaný koncert. Já budu moc ráda. Myslím, že koho to jenom trochu zajímá, tak si hodně pospěšte a pořiďte si ty vstupenky, protože to bude vážně nádherná věc. Samozřejmě, pokud vás zajímá moje muzika a já.
1: Moc děkuju, že jsi zavítala k nám do studia.
2: Děkuju za pozvání.
1: Za hezký rozhovor. Děkuju. Nevím, jestli ze mě dramaturg bude mít radost, protože vlastně nevím vůbec, jestli jsme otevřeli všechno, co jsme měli. A bylo to fajn.
2: Bylo to moc fajn, Báro. Ráda jsem tě poznala.
1: Já tebe.
2: Ani si necvakala tou tuškou.
1: Ne,
2: jak ti říkal zvukař, že
1: já
2: ne?
1: Já nevím, jestli jsme...
2: Tohle jsem a já jsem možná cvakala na ruka. A teď už si můžeme zacvakat.
1: Díky, že jste nás poslouchali, díky, že jste se dívali. Na jedné vlně, na jednu vlnu se opět naladíme zhruba za 14 dní. Naschledanou.
2: Hit Radio Zlín.

Emptiness Machine. V 11 hodin 35 minut aktuální čas. Celý podcast s Bárou Divišovou a Anou K. neboli Luciánou si můžete vychutnat na YouTube podcast Na jedné vlně. Tak myslím si, že je to fajn poslech. Když třeba půjdete na procházku, dáte si sluchátka, takhle třeba podcasty poslouchám já. Každopádně jdeme zase hrát skvělou muziku. Před námi Support Lesbian a nebo Offenbach a Norma Jean Martin.

0: Hit Radio stále s vámi, hezkou sobotu, před námi Rockset, How do you do, miluju ten song. Kdo by ho neznal, že jo? Tak jak se dneska máte? Máte se dobře? Netrápí vás něco třeba, co? Klidně napište, poradna u Lejdindější je otevřená pro každého z vás. Dělám si legraci samozřejmě, doufám, že se máte krásně. Pokud možno dnešního dne si užijte opravdu naplno, protože má být krásně, takové to babí léto, jak já tomu říkám. Všude samá vinobraní, poutě. Taky na jednu dneska jdu, je to v pražských Kbelích, tam to bude prostě skvělý. I si tam něco zaspívám, tak klidně, kdo jste z okolí Prahy nebo z Prahy, tak se tam vidíme v lesoparku. A klidně posílejte tipy, kde budete vy nebo co se kolem vás děje a můžeme se tak všichni inspirovat a dneska někam všichni vyrazit.
1: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů.

0: Vaření šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na

0: Kolačí je zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domů.
2: domo@elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: Zaostřeno na region.
6: Co se v obci Tečovice u Zlína podařilo změnit? Co bylo naopak nejtěžší? A jaké plány má obec do budoucna? O tom jsme si povídali se starostkou Stanislavou Zívalíkovou. Poslechněte si další díl podcastu Zaostřeno na region na našem webu i na iradia.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 12 hodin, další zprávy, od mikrofonu zdraví Iva Jurečková Šťastná. Stavba silnice 1/73, která spojí dálnici D1 u Brna a budoucí dálnici D35 u Moravské Třebové na Svitavsku, by mohla začít v roce 2028. Jako první by měl vzniknout 8-kilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na rozhraní Jihomoravského a Pardubického kraje. Stavba navazujících úseků patrně začne nejdříve v roce 2031 a měla by trvat nejméně do roku 2035. Premiér Andrej Babiš navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany. Nazval ho Europatriot. Babiš to řekl ve svém projevu na pražském obranném summitu. Protibalistická iniciativa v Evropě už existuje. Podle dostupných informací se ale do ní tuzemská vláda nezapojila. Píše o tom server České televize. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdit tuto bilanci budou mít možnost už dnes. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a sehrají druhý duel během dvou dnů. Hrát se bude od 18 hodin.
10: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
11: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha. Denní maxima 19 až 24 stupňů Celsia. Mě tady rozespívá kolega.
12: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
11: Teď už krásné dobré odpoledne, doufám, že si pochutnáváte na svých obědech, pokud ještě ne, tak určitě budete. My vám budeme k tomu hrát, co třeba Imagine Dragons, to bychom si mohli dát. Tak jo, jdeme na to.
12: Hit

Radio Get Far, Hit Radio s vámi, hezké odpoledne. Já si teď tady projíždím Instagram a normálně můj Instagram, kde sleduju pár lidí, tak je plný košíků hub. Byli jste už na houbách? Mně totiž připadá, že celý český národ vyrazil do lesů. Projíždím si feed a mám pocit, že v Česku už nikdo nechodí do práce, že všichni jenom dřepí u pařezů, fotí se s houbama, hřibama, prostě. Dokonce jsem viděla jaký storíčko, kde dáma pánovi vytahuje klíště z ruky. Tak já nevím, jak jste na tom vy. Byli jste už na houbách, já jsem se tam letos nedostala, to se přiznám. Miluju je sbírat, nemám je ráda k jídlu, ale taková ta procházka v lese a cítit tu vůni a ta radost z toho, že v tom mechu a kapradí vidíte tu houbičku a že ji seberete a jenom vaše, k nezaplacení, příjemné s užitečným. Procházka v přírodě, k tomu košík plný hub a někdo má z toho radost, že udělá si smaženici, obalovaný houby a tak. Já to od dětství prostě nemám ráda, ale miluju je sbírat. Tak pokud jste na tom někdo podobně, dejte klidně vědět nebo pošlete nám vaše úlovky. Mně přijde totiž, že každý druhý příběh na Instagramu je fotka dubáků s filtrem slunečného odpoledne. Jakoby ty houby sami o sobě prostě nebyly do sexy, ne? Co si budem? Jednou jsem našla tak obrovský hřib, bylo to v Beskydech. Ty brdě, to byl asi můj největší úlovek. Tak dejte vědět, jak jste na tom vy na 777-937-777 nebo mi pošlete na váš Instagram nebo na můj Instagram vlastně fotku, protože sociální sítě jedou takhle v 21. století. Tak mě tam najdete jako Lea Giongiosi, tak mi tam pošlete prostě, co jste našli. Jo? Já se těším na ty vaše úlovky.

0: Bavíme se o houbách na ostří nože Eva Farná a těch úlovků, co mi od vás přišlo, neskutečný. Dokonce mě pobavila taky moje maminka, zdravím mami, nevím, jestli posloucháš někde v autě třeba, tak ta mi poslala mochomurku červenou, nevím, co mi tím chtěla říct. Každopádně, taky mi tady píše Ivča, ahoj Leonko, mám to úplně obráceně, houby miluju jíst, ale neumím je sbírat. Houbař trochu jsem, miluju být v lese, sbírám a ptám se, jestli jsou jedlé. Teď zrovna vařím houbovku z hub od kamarádky. Hezký den přeje Ivča, taky nám tady píše Vláďa. Ahoj Leonko, podívej, co jsem dneska našel. Poslal mi fotku, kde má 3 košíky plný hub a těch SMSek tady od vás je opravdu spousty. Takže děkujeme za to, choďte houbařit dál. Já bych taky s někým vyrazila, ale za prvý jsem tady s váma v rádiu, pak se mi odpoledne na houby už nechce. A vždycky mi bylo říkáváno, když jsem byla malá, musí se chodit na houby brzo ráno, jinak se pak před tebou schovají. Tak nevím, co je na tom pravdy. Každopádně pravda je taková, že za chvilku za vámi letí Who's Best Tank nebo Kamrad Be Mine a spousty dalších skvělých hitů, tak buďte s námi. Hezké odpoledne.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Setín Bobrky. Více na cuhaauto.cz. Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
7: Tomas Arsov v Tetě?
6: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
7: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
6: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
8: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Je to tak, přátelé, kamarádi, máme před sebou finálový týden. V pátek někomu Michal s Jasmin povezou 50 000 korun. Tak honem, honem, kdo nemáte ještě registraci, protože ta platí pro celou dobu konání hry, tak www.hitradio.cz, tam vyplníte krátký formulář, zabere vám to pouze pár vteřin a pak už jenom čekáte, protože naše Hit Radio vám rádo dělá radost, rozdáváme peníze, tak honem, honem, kdo ještě tu registraci nemá, tak hitradio.cz a je to skoro doma. Držím pěsti, ať máte to štěstí a nezapomeňte zase v pondělí v 7 hodin 10 minut ve snídani šampionů.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Hit Radio Zlín.

0: Sobota odpoledne, Hit Radio stále s vámi, ale bohužel moje maličkost se s vámi musí pro dnešní den rozloučit, tak se na vás budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno, tak jak jsme zvyklí, tak buďte tady se mnou, ať tu nejsem sama, jo? A pokud možno, užijte si ten dnešní den, má být krásně, až 24 stupňů Celsia, já tomu říkám takové babí léto, všude samá vinobraní a tak podobně, taky se najednou chystám tady do pražských Kbel, tak kdo jste z Prahy, tak tam budu zpívat kolem 4:30, ještě s pár kamarády, takže se na to moc těším a zítra doufám, že ve zdraví dorazím sem na tu 7. ráno. Tak se mějte krásně a ahoj!
1: Hit Radio Zlín.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hotovo?
5: Hotovo.
4: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
6: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom dnes chtěli poděkovat našim zakladatelům, manželům Rudolfovým. Dobrá práce, Vraťo a Renčo.
7: www.rudolflešení.cz.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
11: Gap. Individual style for every generation.
12: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Nejlepší dopravní servise na východě Moravy. Pojďme se podívat, kde se co děje. Až do půlnoci počítejte s omezením ve Spytihněvi na Zlínsku. Jsou tam velké slávy, slavnostní událost. Spytihněv totiž slaví 980 let a k tomu samozřejmě se váže řada omezení. Dále Halenkovice na Pajedla na Zlínsku kvůli automobilovým závodům počítejte také s řadou omezení. Dále dlouhodobé omezení Bystřice pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku, tam je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Dále v ulicích Osvoboditelů Velehradská, Moravská k výstavišti na Kroměřížsku v délce asi 1 km kvůli chovatelským trhům je také řada omezení. Dále na silnicích Slušovice, Březová také počítejte s řadou omezení. Je tam velký pohyb lidí po komunikaci, dbejte nutné opatrnosti. Dále v ulici Sichrov, Valašské Klobouky na Zlínsku, tam máme také nějakou akcičku, takže také je tam hodně velký pohyb lidí po komunikaci. Dále v Otrokolovicích probíhá sportovní akce Přátelský autosraz Zakončíme léto. Počítejte také s řadou omezení. No a omezení v ulicích u stadionu Stonky v Uherském Hradišti kvůli fotbalu, kvůli sportovní akci také řada omezení. Slyšeli jste sami, je toho více než dost, tak oči na šťopkách. No a co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05 a dobře mi dojeďte.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kominíci mají na začátku topné sezóny napilno. Často mají volné termíny až do konce v prosinci, někteří dokonce v lednu. Kominíci proto doporučují kontroly objednávat během celého roku. Lidé si ale většinou vzpomenou až začátkem září. Kominíci také varují před přibývajícími podvodníky. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí, který počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Polsko dnes kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu preventivně vyslalo do vzduchu vojenská letadla a aktivovalo protivzdušnou obranu. Zásah skončil zhruba po hodině. Polský vzdušný prostor narušen nebyl. Operace měla preventivní charakter s cílem zajistit bezpečnost polského vzdušného prostoru. Čeští tenisté bojují s USA o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Po prvním dni je stav 1-1. Dnešní program v Praze odstartuje ve 14 hodin 4 hrou, do které jsou nahlášení Adam Pavlásek s Patrikem Riklem. Následovat budou dvouhry Jakuba Menšíka a případně Jiřího Lehečky.
10: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
0: Sobota u nás ve Zlínském kraji, den jako korálek, převažuje polojasno a teploty 21 až 24 stupňů, tak si užívejte.
7: Hit Radio Zlín.
0: Krásné sobotní odpoledne, oběd už máme za sebou, možná si právě vychutnáváte šálek dobré kávy, odpočíváte v pohodlí domova nebo se teprve chystáte vyrazit ven. Ať už je vaše sobota jakákoliv, jsem moc ráda, že jste právě teď s námi. Čeká nás příjemné odpoledne plné krásné muziky, dobré nálady a třeba i malého pohlazení po duši. Tak pojďme na to. Sobota je přece den, který si zaslouží trošičku pohody.

Za mě velice vydařená spolupráce David Guetta, Teddy Swims a Townsend I. Go, go, go. 10 minut po 13. Tak co dneska se sobotním odpolednem? Jestli už máte za sebou oběd, kavčo, možná i malou sobotní siestu a teď zrovna přemýšlíte, kam vyrazit, mám pro vás pár tipů od nás ze Zlínského kraje. Co třeba výlet? Venku je nádherně, zajít si na hrad Lukov, trochu se projít, vyvětrat hlavu a cestou si dát třeba něco dobrého, protože co si budem, výlet bez něčeho dobrého k zakousnutí, to se podle mě snad ani nepočítá. Nebo můžete vyrazit do naší krásné zoo Zlín Lešná, tam je to ideální plán hlavně pro rodiny a upřímně, někdy máme pocit, že největší atrakce jsou stejně děti, které se snažíme dostat co nejblíž ke každému zvířeti. Pokud máte rádi historii, nabízím Kroměříž a tamní zámek a zahrady, trocha krásy, procházka, člověk má hned pocit, že má v sobotu krásně kulturní zážitky. No a jestli chcete něco klidnějšího, vyrazte prostě někam do přírody. Les, kopec, rozhledna a žádné musím stihnout, jen tak jít, koukat, nasávat kolem sebe a užít si, že je sobotěnka. Navíc opravdu luxusní, co se týká počasí. Klidně mi písněte, kam dneska odpoledne vyrážíte vy a já posílám další várku skvělé muziky.

0: tak nádherně. Píše Mirka z Holešová, čau Moni, my dneska vyrážíme s rodinou na Pustevny, trochu se projít, dá si něco dobrého a hlavně spálit oběd. I když podle toho, co si tam dáme ke kávě, se nám to asi nepodaří. Zdravím, já taky pozdravím. Píše Pavel, jedeme s dětmi do zoo Zlín, děti chtějí vidět zvířátka a my si hlavně přejeme, aby celá cesta proběhla bez věty, kdy už tam budem. Jo, přesně. Takzvaní malí šreci a oslíkové. My jsme vyrazili, Mončo, do Luhačovic, procházka, kolonáda, lázeňské oplatky, ty jsou samozřejmě úplně nejdůležitější součást léčby, píše Boženka. A ještě třeba tady Domča. Ahoj, dneska bereme psa a jdeme do lesa, on se vyvenčí, my se projdeme a všichni budeme spokojení. Tedy pokud zase nenajde nějakou louži, do které se potřebuje okamžitě celý položit. Díky moc za vaše krásné zprávy. WhatsApp číslo 6113 1305, pište, nenechávejte mě v tom samotnou. A za chviličku One Republic, Single X a nebo Linkin Park.
1: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo útržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
2: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás

0: SP.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
3: Datart uvádí Dny Marian.
4: Dny Marian, jo.
3: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
8: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

sobotní odpoledne ladí vás Hit Radio Zlín a tak si představte, že dneska slaví narozeniny někdo, koho máme v telefonu skoro všichni. Je malý, žlutý a usmívá se. A někdy za nás řekne úplně všechno. Ano, řeč je o smajlíkovi. Protože ruku na srdce, kolikrát už jste napsali zprávu a na konci přihodili smajlíka, aby to náhodou nevyznělo moc přísně. Tenhle malý žlutý úsměv přitom vznikl už v 60. letech, vytvořil ho americký grafik a od té doby se smajlík rozšířil prakticky do celého světa. Dneska už máme v telefonu tolik různých emoji, že někdy mám pocit, že se bez nich za chvíli vůbec nedomluvíme. Máme srdíčka, opičku, která si zakrývá oči, smějící se obličej, palec nahoru, palec dolů a kdo ví, co všechno ještě. No a mě zajímá, jakého smajlíka používáte nejčastěji vy? 601 13 13 05.

0: tím smajlíkem. Já jedu klasické srdíčko, posílám ho dětem, kamarádka, manželovi a občas ho omylem pošlu i do pracovní skupiny. Tam už to tak romantické není. Zdenda. Zdení zdravím. Můj favorit je prst nahoru. Je to takový univerzální smajlík. Nemusím nic vysvětlovat, prostě palec a hotovo. Lukáš, Luky, díky moc. A ještě třeba jeden za všechny. Od Marušky. Já používám nejvíc ten klidný úsměv. Přijde mi takový slušný. Člověk nikdy neví, jak jeho zpráva vyzní, tak tam šoupnu úsměv a je klid. Díky moc za vaše SMSky, díky moc, že jste si udělali čas a píšete na náš WhatsApp 6113 1305. Za chviličku Mark Ambora nebo Aneta Langerová. Jsme Hit Radio Zlína, hezkou sobotu s námi. Hit Radio.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
7: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si

0: pátek 2. října pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská pouť.cz.
1: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. České korunovační klenoty opět přilákaly na Pražský hrad stovky lidí. Fronty se tvořily už před otevřením výstavy, která letos připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Klenoty budou k vidění do 28. září a vstup je zdarma. Loni výstavu navštívilo přes 51 tisíc lidí. Zahraniční turisté letos v létě utráceli v Česku výrazně více než loni. Nejvíce peněz u nás nechali Němci, následovali Slováci a Poláci. Češi naopak nejvíc provětrali platební karty v Itálii a Chorvatsku, kde jejich útraty vzrostly téměř o pětinu. V Mnichově dnes začal 191. ročník Oktoberfestu. Nový městský primátor Dominik Krause tradičně narazil první sud piva a zvládl to na pouhé 2 údery. Slavnosti potrvají do 4. října a pořadatelé čekají přes 6 milionů návštěvníků. Ti si letos za pivo připlatí. Litr vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdit tuto bilanci budou mít možnost už dneska. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a sehrají druhý duel během 2 dnů. Hrát se bude od 18 hodin.
8: Jdeme na počasí, u nás ve Zlínském kraji stále krásné sobotní odpoledne, slunce a 24.
5: Hit Radio Zlín.
8: Sobotní odpoledne má něco do sebe, co si budem. Člověk najednou nikam tolik nespěchá, možná právě proto si všimne věcí, které během týdne přehlíží, třeba vůně kávy, sluníčka za oknem, písničky, kterou známe na spaměť, nebo obyčejného telefonu od někoho, koho máme rádi. Buďte s námi napřímo, přejímám fun den, já jsem Monča a teď už Poetika nebo Soul Asylum.
9: Čas duši léčí. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

Krásná připomínka dob minulých a teď schválně, přátelé. Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. Tak schválně. Kdo to teď v hlavě okamžitě dojel se mnou? Nebo si řekl, ježišmarja, co tam žvatlá holka, jedna okatá. Přesně, What is Love, jeden z těch songů, které nemusíte slyšet roky, stačí 2-3 slova, najednou jste zase někde v devadesátkách a možná se vám vybaví i účes, který už bychom dnes raději nechali hluboko v minulosti. A teď pozor, Hathaway přijede 2. října přímo k nám, do Zlína, do Trinity Bank Areny Luďka Čajky na akci Bitva o Zlín. A nebude to jenom o hokeji. Celé odpoledne začne už venku DJ zónou, potom se na ledě utkají zlínská gymnázia. Takže jestli jste někdy přemýšleli, kde se berou budoucí hokejové hvězdy, tak možná právě na Gimplu. A program bude pokračovat dál. Čeká nás krasobruslení, DJ set univerzitní hokej a potom přijde ten moment, kdy se zimák promění skoro v taneční parket, protože během přestávky vystoupí právě Hathaway. Ano, ten Hathaway. A ano, pořád žije, naštěstí. Takže jestli máte rádi hokej, devadesátky, muziku, nebo si jen chcete připomenout dobu, kdy mobil měl tlačítka a člověk byl šťastný, když měl dost kreditu na jednu SMSku, možná si tenhle večer fakt nenechte ujít. Vstupenky jsou na stání i na sezení a získat je můžete na našem webu Hit Radio Zlín.

0: našeho zlínského divadla. Herečka Městského divadla Zlín Markéta Holcmanová totiž získala užší nominaci na prestižní cenu Thálie 2026. Porotu zaujala svým výkonem v roli Nory ve stejnojmenném dramatu Henrika Ibsena. Tak Marky, samozřejmě moc držíme pěsti, ať to 3. října v Národním divadle vyjde. A my ve Zlíně máme další důvod k radosti a hrdosti. O Zlínu se totiž zase bude vědět. Takže držme pěsti všichni hromadně.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečeva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrh.

0: platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
1: Tisknu levně CZ.
2: Náplně hned.
5: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za skvělých 8,90. Tuzemák Fruko Schulz půl litru za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

A protože dobrých zpráv není nikdy dost, mám tu další skvělou zprávu. Jestli někdy hledáte místo k zaparkování u zlínské polikliniky v Antonínově, tak možná znáte ten pocit. Jedete kolem, koukáte vlevo, vpravo, další kolečko, říkáte si tak, kde to hodím tentokrát. Parkování v téhle části Zlína, co si budem, není zrovna jednoduchá disciplína. Místa potřebují pacienti, návštěvy i personál, jenže některá auta tam stojí tak dlouho, že už by člověk čekal, že jim někde začne vybírat nájem. Ale teď to právě vypadá, že by se situace mohla konečně změnit. Už příští rok má začít stavba nového podzemního parkovacího domu. A jedna zcela příjemná zpráva navíc, že celý projekt zaplatí soukromý investor, takže pokud všechno půjde podle plánu, řidičům by mohlo přibýt pořádné množství míst a hlavně možná už nebude návštěva polikliniky začínat hledáním parkovacího místa na půl hodiny. Protože ruku na srdce, když jedete k doktorovi, poslední věc, kterou chcete, je obejít půl Antonínovi s taškou v ruce a přemýšlet, jestli jste vlastně zaparkovali ve správné ulici a jestli náhodou tam pak nebude nějaký líbez brief od dlouhé ruky zákona. Žádná městská relí kolem polikliniky, držme si pěsti, ať to všecko dobře dopadne. A teď už Dado Gia, vzpomínka na léto.

0: Krásná divočina, může za ní Avril Lavigne na vlnách Hit Rádia Zlín. No a pokud máte rádi Anuka, já myslím, že si získala spoustu posluchačů právě svou upřímností a tím, že se nebojí mluvit i o věcech, které nejsou vždycky jednoduché, tak v jednom z posledních rozhovorů se otevřeně rozpovídala o svém vztahu ke vzhledu, o stárnutí a také o plastických úpravách. Mluvila ale i o sebevědomí, se kterým celý život tak trošičku bojuje, o terapii, o samotě a o tom, co jí čeká v nejbližší době. A jestli máte Anuka opravdu rádi, možná vás potěší i informace, že jí čekají koncerty s Českým národním symfonickým orchestrem, kdy tohle spojení vždycky bývá nádherné. A ovšem se rozpovídala v našem podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišou, který najdete na YouTube a taky na našich stránkách. Za chviličku Taylor Swift a Bon Jovi.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
2: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
3: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
4: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Zaostřeno na region.
11: Nový chodník, náves, fotovoltaika i turdežidelná. Co dalšího nového v malebné obci Machová u Zlína? Poslechněte si Zaostřeno na region se starostou Vladimírem Velískem a místostarostkou Jitkou Bartoškovou na našem webu i na iradio.cz.
12: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Kapela Činasky s poselstvím Kapradí novná hit Rádia Zlín. Bude 15 hodin, přeji vám fajn sobotu. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Spytihněv slaví 980 let od vzniku, s tím souvisí řada omezení. Pokud tudy pojedete, tak s tím prosím počítejte. Halenkovice napojedla na Zlínsku, komunikace je tam dočasně uzavřená kvůli závodům. Dále u Bystřice pod Lopedníkem na Uhersko-Hradišťsku počítejte s dlouhodobou opravou povrchu vozovky. Dále na silnicích Slušovice-Březová místem projedete, ale se zvýšenou opatrností. Je tam také řada omezení. V ulici Sichrov ve Valašských Kloboukách na Zlínsku je tam také kvůli akci řada omezení. Otrokovice Zlín místem projedete, ale se zvýšenou opatrností. Tam aktuálně probíhá přátelský autosraz. A v ulicích u stadionu Stonky v Uherském Hradišti kvůli sportovní akci očekáváme taky silný provoz. Pokud vás mám na cestách, dávejte na sebe pozor, no a co se tam děje, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05. Dávejte na sebe pozor.
1: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart uvádí Dny Marianne.
3: Dny Marianne, jo.
2: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky pro jednu dálnici i převod části vybrané spotřební daně z nafty krajům. Doporučil jim to v tomto týdnu sněmovní hospodářský výbor. Proměnu dosavadní jednodenní známky na známku 24-hodinovou výbor ale podpořil. Česká republika poslala stovky dek, karimatek a postelí do Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. Letadlo s humanitární pomocí odletělo z Prahy večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Americký prezident Donald Trump podepsal rozsáhlé protiruské sankce. Ty mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Fotbalová šance liga dneska nabízí 4 zápasy. Právě teď začínají duely Pardubice Bohemians, Mladá Boleslav se Zbrojovkou Brno a Artis Brno s rozjetým Libercem, který může poskočit do čela tabulky. V 6 večer pak přijde souboj Slovácka s Baníkem Ostrava. Baník se pokusí ukončit sérii 3 porážek.
9: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
0: U nás ve Zlínském kraji je jasno, někde polojasno a 24 stupňů. Jinak dnešní noc má být polojasná, přechodně i skoro jasná, k ránu se můžou v údolích objevit mlhy. Nejnižší teploty 12 až 9, v údolích lokálně kolem osmičky. No a zítra, holky, pokud jste prali a máte venku prádlo, tak zítra slabý déšť a 23.
6: Hit Radio Zlín.
0: Pokračujeme společně. 3 minuty po 15. do další hodinky. Máme tu sobotu rozjetou, nádhernou, slunečnou. No a k tomu samozřejmě volume doprava s mojí maličkostí. Já jsem Monča. Posílám Relax Evu Farnou a také třeba doktora Albana. Zaspomínáme od každého všeho chuťka. Buďte napřímo a hlavně buďte s námi.

Eva Farná, neříkej, co má se stát, 10 minut po 15. na vlnách Hit Rádia Zlín. A dneska máme jeden krásný den pro všechny, kteří doma mají někoho, kdo má 4 nohy, chlupatý zadek a naprosto přesně ví, jak se na vás podívat, aby jsme mu dali něco dobrého. Je totiž den zodpovědného majitela pejska. Připadá na každou třetí sobotu v září a vlastně nám jen tak nenápadně připomíná, že pořídit si tady to úžasné stvoření není úplně stejné, jako koupit si nový polštář. I když někdo to tak doma možná má a vypadá to tam, protože pejsek samozřejmě spí zásadně na tom nejlepším místě a nejlépe s námi v posteli, co si budem. A pejsek potřebuje samozřejmě nejen plnou misku, pořádnou dávku mazlení, ale taky veterináře, pohyb, trochu výchovy, kamarády, péči a občas třeba i návštěvu psího kadeřníka, samozřejmě sáček na procházku, protože jakmile ho jednou nemáte, váš čtyřnohý přítel si samozřejmě vybere přesně tu chvíli, kdy ho budete potřebovat nejvíc. No a pak jsou tu samozřejmě neplánované výdaje a tenhle den vznikl už v roce 2003 díky americkému klubu a je vlastně takovým milým poděkováním všem, kteří se o pejsky starají, od páníčků a paníček až po veterináře nebo psí kadeřníky. Takže jestli máte doma chlupáče, dneska ho klidně pořádně pomazlete, dejte mu nějakou dobrotu a můžete mu připomenout, že je to vlastně největší štěstí v domě. A jak to máte s pejskem vy? Klidně vypísněte. WhatsApp 601 13 13 05.

Dr. Alban It's My Life, já znovu připomínám, Head Away na začátku října bude mít koncert u nás ve Zlíně. Pokud vás zajímají podrobnosti, mrkněte se na náš web Hit Rádia Zlín. Před chvíličkou jsme si povídali, že dnešní den je den zodpovědného majitela pejska a já jsem se vás ptala, jak to máte vy s pejsky a už nám chodí vaše zprávy 601 13 13 05, to je číslo našeho WhatsAppu, píše Lenďa. Čau Moni, my máme doma Maxe, je to úžasný pejsek, tedy až na to, že si myslí, že celý gauč je jeho a my jsme tam jenom na návštěvě. Mirka, naše Betty pozná podle zvuku ledničky, že se něco děje. Na povel ke mně neslyší, ale na otevření šunky slyší přes dvě místnosti. Díky moc, Peťa píše. My máme doma dva psy, chtěli jsme jednoho, ale nějak se nám to vymklo z rukou. Teď už máme doma dva pejsky a oni mají nás. Honzik píše. Náš Rony je strašný hlídač, každého doma poctivě přivítá, hlavně když ten člověk něco jí. No a ještě jedna zpráva za všechny. Náš pejsek má jeden jediný problém. Myslí si, že je člověk a my už jsme si zvykli, že je to pravda. Díky moc za vaše krásné zprávy, klidně pište dál, jak se váš pejsek jmenuje, co je zač a hlavně jakou největší lumpárnu vám kdy provedl. Moc ráda se s vámi o to podělím a samozřejmě se všemi posluchači a za chviličku posílám úžasný remix rock metalové partičky Disturbed.

0: Dobrá práce, Vraťo a Renčo.
1: www.rudolflešení.cz
2: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živávodamodrá.cz.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
10: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

a jde vidět, že jsme opravdu pejskaři, protože náš WhatsApp 611 13 13 05 se zaplnil vašimi skvělými zprávami. Díky moc, že nás sledíte, díky moc, že nás posloucháte a díky moc, že jste mě v tom nenechali. Zdravím Luďka, čau Moni. Náš Ben si jednou otevřel skřínku pod dřezem a vytáhl celý pytel mouky. Než jsme přišli domů, měl bílou kuchyň, bílého psa a výraz naprosté nevinnosti. Já jsem se totiž před chviličkou ptala na největší lumpárnu, kterou vám váš čtyřnohý přítel provedl. Píše i Zuzka, naše Amálka sežrala půlku narozeninového dortu v nestřeženém okamžiku a pak se tvářila, že ho tam vlastně vůbec neviděla. Dodnes nevíme, jestli jí bylo špatně, nebo jí bylo líto, že dort tak rychle zmizel. A ještě tady máme další zprávy. Rony nám jednou vytáhl z koše papírový kapesník, jeden, jenže potom následoval asi dalších 50. Celý obývák vypadal jako po sněhové vánici. Náš Max miluje ponožky, jednou nám z pradelého koše vytáhl snad 20 a všechny nanosil do svého pelíšku, udělal si zásoby na zimu. Všechny zdravíme na kopec, jste skvělý líba. Děkujeme moc, tak vidíte, každý pejsek má nějakou tu lumpárnu a to jsem opravdu jenom namátkou vytáhla asi z těch 15, co přišli. A jestli ten váš ještě nic neprovedl, nebojte, určitě bude mít svůj den tak jako lidi. Dermot Kennedy nebo Tomáš Klus za malý okamžik.

0: Původně se tenhle sympatiák věnoval modernímu pětiboji, získal zlatou medaili a stal se dokonce mistrem Evropy. Do Prahy se pak přemístil v 18 letech právě kvůli sportu, ale nakonec dopsal sportovní kariéru, vystudoval herectví na DAMU. Jinak veškeré texty a melodie ke svým hitům si tvoří úplně sám. Tomáš Klus na vlnách Hit Rádia Zlín 15.42. Ať jste kde jste, hlavně, že jste s námi a za chviličku doufám potěší Miles Smith anebo Rihanna.
1: Maxi.
2: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
8: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Zaostřeno na region.
11: Co se v obci Tečovice u Zlína podařilo změnit? Co bylo naopak nejtěžší? A jaké plány má obec do budoucna? O tom jsme si povídali se starostkou Stanislavou Zívalíkovou. Poslechněte si další díl podcastu Zaostřeno na region na našem webu i na iradia.cz.
12: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Evo Max na vlnách Hit Rádia Zlín. Je čas na aktuální informace, bude 16 hodin. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. U stadionu Stonky v Uherském Hradišti kvůli fotbalu počítejte s řadou omezení. Spytí hněv na Zlínsku slaví 980 let, s tím souvisí řada omezení. Halenkovice na Pajedla, pozor, tady kvůli závodům je také řada omezení. Dále dlouhodobá uzavírka Bystřice pod Lopeníkem na Uherskou Hradišťku, opravuje se tam povrch vozovky. Taky máme Slušovice, Březová. Pozor, tady máme také akcičku, takže je tam řada omezení v ulici Sichro ve Valašských Kloboukách. Místem projedete, ale se zvýšenou opatrností, kvůli akci je tam také řada omezení. No a Otrokovice Zlín kvůli autosrazu, tam máme také řadu omezení. Dávejte na sebe pozor a pokud víte, co se děje na cestách, nezapomínejte, že vy jste naše oči a uši, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 1305 a hlavně dávejte na sebe pozor. Šťastnou cestu, pokud možno, s námi.
1: Uherskobrodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Alband a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Franto, co pak všechno se dá sušit?
3: Ovoce, houby, bylinky i maso.
2: A tvůj bůček?
3: Ten už nestihneš.
4: Sušečky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo.elektro.cz.
5: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
6: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
7: Tomas Arsov v Tetě?
6: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
7: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
6: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
10: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Hygienici letos evidují už téměř 1500 případů žloutenky typu C. Nemoc se přenáší především krví a nakažený může žít dlouhé roky bez jakýchkoliv příznaků. Nejvíc případů zachytili hygienici v Ústeckém a Středočeském kraji. Odborníci proto upozorňují na důležitost včasného testování. Vláda v pondělí projedná rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí, který počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na dnešek zahynuli 2 lidé v Chersonské oblasti. Další 2 zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Ukrajina se už od února 2022 brání ruské invazi. Jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi. Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec na Red Bull Ringu vylepšil svůj vlastní rekord z pátečního tréninku.
11: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
0: Jdeme na počasí. U nás ve Zlínském kraji je polojasno, někdy oblačno, teploty 21 až 23 stupňů. Dnešní noc má být pak polojasná, přechodně jasná, kránu mlhavá. Nejnižší noční teploty 12 až 9, v údolích lokálně kolem osmičky. No a neděle nabídne slabý déšť a 23.
8: Hit Radio Zlín.
0: Je to sobotní odpoledne, možná už máte za sebou všechny dnešní povinnosti, možná jste si udělali hezký výlet, poseděli s rodinou nebo s přáteli a teď si konečně můžete na chviličku jen tak sednout a odpočívat. Dejte si pohodlí, dejte si něco dobrého a nechte sobotní odpoledne jen tak plynout. Za chviličku vás pozvu na místo, kde můžete na chvíli zapomenout na všechny povinnosti, telefony i nákupy.

nabírá sílu. No a teď vás na vlnách Hit Rádia Zlín pozvu na místo, kde můžete na chviličku zapomenout na všechny povinnosti, telefony, nákupy a klidně si dovolit být zase trošku dítětem. Na našem zlínském zámku se totiž otevřel svět fantazie, hravosti a nejrůznějších kouzelných věcí. Dorazilo totiž k nám imaginárium divadla bratří Formanů a jejich přátel. No a představte si to, loutky, podivuhodné objekty, různé mechanismy, hejblátka, kolotoče, pohádkové scenérie a dokonce i staré harampádí, které tady najednou dostává úplně nový život. No a co je na tom nejlepší? Tady opravdu nemusíte stát opodál a jen se dívat. Můžete objevovat, zkoušet, dotýkat se a hlavně zapojit vlastní fantazii. Dokonce k tomu nepotřebujete žádný složitý návod. Prostě se rozhlednete a řeknete si, tohle zkusím. A myslím, že přesně tohle je dneska docela vzácné místo, kde po nás nikdo nic nechce, aby jsme chviličku byli potichu, nemačkali se, na nic nesahali. Tady se naopak počítá s tím, že budeme i naše děti zvědaví a hlavně hraví. Imaginárium bude na zámku až do 21. února příštího roku. A navíc se během výstavy chystají workshopy, divadla, koncerty, čtení i filmová promítání. Takže jestli máte doma děti, vezměte určitě sebou a jestli děti nemáte, vůbec nevadí, možná zjistíte, že si tam tu největší radost uděláte sami. A já doufám, že vám teď udělám radost vzpomínkou na Chestera Benningtona. Je tu banda Linkin Park. Hrajeme jen hity, krásnou sobotu s námi.

0: Má na těle desítky tetování, včetně obřího lva na hrudi nebo kečupu. S Harrym Stylesem z One Direction má dokonce stejné tetování tučňáka. No a před 11 lety se rozhodl zbavit svého iPhoneu, aby omezil neustálý tlak sociálních sítí a digitálního světa a komunikuje hlavně přes e-maily. Tolik Ed Sheeran na vlnách Hit Rádia Zlín. Tak co, jak si užíváte sobotu? Ať už jste doma, na cestách, za volantem nebo někde s přáteli, jsem moc ráda, že posloucháte. Za chviličku další pečka. Další pečka pro vaš. Moni, kafe a domů. Za chviličku, takže jo, neslyšeli jste to znova. Další pecka pro vás. Miley Cyrus nebo Angels, Emorandy. Jo, tak to vyšlo.
1: Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Setín Bobrky. Více na cuhaauto.cz. Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Jak se máte, co děláte, jak to máte teď o víkendu? Někdo má naplánovaný výlet, někdo uklízí celý byt a pak je tady druhá skupina, ta, která má úplně jiný program. Gauč, deka, TV, kafe a hlavně nikam nespěchat. A víte co? I to je potřeba a máte to schválené. V týdnu pořád někam běžíme, něco pořád řešíme, něco zařizujeme, takže o víkendu je úplně legitimní na chviličku vypnout. Jen si prostě být. Takže jestli dneska ležíte na gauči a jediná vaše aktivita spočívá v tom, že zmáčknete ovladač nebo dáváte volume doprava, v tom lepší případě pro nás, gratuluji, právě jste zvládli víkendové wellness. A jestli už jste stihli uklidit, nakoupit, vyprat a ještě někam vyrazit, tak vás samozřejmě nechceme stresovat. Tak si ten víkend hlavně užijte po svém, protože někdy je nejlepší plán jednoduše žádný plán. A teď už vana stovky.

0: 7.41. Před chviličkou jsem se vás ptala, jak trávíte víkend, co děláte, jaké máte plány. Ahoj Moni, já mám Lala víkend. Prala, žehlila, vytírala, učila, malovala, pekla, smažila, vařila, plela. A už jsem úplně K.O. Květa. Moc vás zdravím a díky moc za skvělou atmosféru. Pozdrav prosím celé Uherské Hradiště. Zdravím prosím tě, Květy, celé Uherské Hradiště. Já myslím, že už máš Lala víkend, Lala sobota určitě, ale teď koukej opravdu odpočívat, nabírat aspoň zítra pohodičku, klidně i špeky, ať ten další pracovní týden zvládneš úplně v klidu. A ono, takový ten Lala víkend, utírala, prála, žehlila, nevím, co všecko jako Lala dělala. Zas mě třeba, já když si uklidím, tak to je, kdybych se jako uklidila i sama v sobě, takový jako relax, jo. A je pravda, že všechny neduhy se léčí děláním, všechny neduhy zaháním. Takže zase, hele, jsi úplně vyklidněná a zítra jedině relax. Má prej slabě pršet, takže deka, Hit Radio Zlín a pohoda.
1: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
12: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si

0: Rozpálená Katy Perry nám uzavřela další hodinu sobotního odpoledne. Ladí vás to nejlepší vlny Hit Rádia Zlín. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pojďme se podívat, kde se co děje. U stadionu Stonky, Uherskohradišťská, tak tam kvůli fotbalu řada omezení. Spytihněv, tam se slaví 980 let, počítejte také s řadou omezení. Halenkovice, Napajedla, kvůli závodům je také řada omezení. Silnice z Napajedel do Halenkovic je uzavřena, proto prosím využijte objízdnou trasu přes Spytihněv nebo Žlutavu. Dlouhodobá uzavírka omezení kvůli práci na silnici taky u Bystřice pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku. Dále Slušovice, Březová na Zlínsku, taky kvůli akci řada omezení. Ulici Sichrov, Valašské Klobouky na Zlínsku. Kravín, tak tady dbejte nutné opatrnosti, je tam také akcička. No a Otrokovice, Zlín, tam je kvůli přátelskému autosrazu, zakončíme léto, také řada omezení. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 1305 a hlavně dávejte na sebe pozor.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
7: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kominíci mají na začátku topné sezóny napilno. Často mají volné termíny dokonce až v prosinci, někteří až v lednu. Kominíci proto doporučují kontroly objednávat během celého roku. Lidé si ale většinou vzpomenou až začátkem září. Kominíci také varují před přibývajícími podvodníky. Zahraniční turisté letos v létě utráceli v Česku výrazně více než loni. Nejvíce peněz u nás nechali Němci, následovali Slováci a Poláci. Češi naopak nejvíce provětrali platební karty v Itálii a v Chorvatsku, kde jejich útraty vzrostly skoro o pětinu. Donald Trump oznámil dohodu s Dánskem ohledně Grónska. Spojené státy podle něj získají větší kontrolu nad svými bezpečnostními zájmy na ostrově. Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že dohoda bude přínosem pro Dánsko i pro NATO. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdit tuto bilanci budou mít možnost už dneska. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a sehrají druhý duel během dvou dnů. Hrát se bude od 18 hodin.
8: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
0: Venku je krásně, polojasno, někde oblačno, teploty kolem 23. Dnešní noc u nás ve Zlínském kraji nabídne polojasno, přechodně i skoro jasno, kránu pozor na mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 9 v údolích kolem 8 a také pozor na mlhy. No a zítra slabý déšť a 23.
5: Hit Radio Zlín.
0: Tak jsme zase o hodinku dál, sobotní podvečer pomalu obléká svůj večerní kabát, ať už máte před sebou večer plný společnosti nebo jen klid, pohodu doma, zůstaňte ještě chvíli s námi. Mám pro vás další hodinu muziky, která vám třeba udělá radost a pozor, pokud pravidelně chodíte nebo jezdíte přes lávku na Benešově Fignerově nábřeží ve Zlíně, za chviličku přinesu důležité info. Jste s Mončou?

krásnou, hlavně klidnou sobotu, ladí vás zítra Radio Zlín. Máme 9 minut po 17. A pozor, pokud pravidelně chodíte nebo jezdíte přes Lávku na Benešově Fignerově nábřeží ve Zlíně, tak od úterý 29. září se na nějaký čas úplně uzavře. Pozor, pozor, čeká je totiž rekonstrukce, která potrvá až do konce listopadu. Opraví se povrch, mostovka i zábradlí, aby Lávka mohla zase bezpečně sloužit jak pěším, tak i cyklistům. Takže pár týdnů si budeme muset zvyknout na jinou trasu, ale snad to bude stát za to. A hlavně, když už se opravuje, tak přece pořádně. Pojďme si dát...

0: Tak to vypadá, že si ještě užíváme příjemný víkend. Dneska teploty kolem 24, zítra sice slabý deštík a 23, ale ještě je to super. Protože rosničky jedním dechem dodávají, že zima už je na cestě k nám. Už jako pomaličku klepe na dveře. Dobrý den, kde máte bačkory, budu tady chvilku bydlet. Po teplých dnech přijde začátkem týdne totiž pořádné ochlazení. A teploty spadnou jako guma u spodňáru, spadnou skoro o polovinu. No a kdyby náhodou vás osud povolal do Tater, tak tam už se můžete dočkat i prvního sněhu. Možná nějaký huláci už se můžou stavět. Tak si ještě užijeme tohle krásné teplo, protože počasí má chuť si s námi hrát. Za chviličku třeba Natalie Imbruglia.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Hotovo!
3: Hotovo!
2: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
4: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom dnes chtěli poděkovat našim zakladatelům, manželům Rudolfovým. Dobrá práce, Vraťo a Renčo!
5: www.rudolflešení.cz
6: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živá voda modrá.cz
7: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
12: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
13: Zaostřeno na region.
14: Nový chodník, náves, fotovoltaika i turdežidelná. Co dalšího nového v malebné obci Machová u Zlína? Poslechněte si Zaostřeno na region se starostou Vladimírem Velískem a místostarostkou Jitkou Bartoškovou na našem webu i na iradio.cz.
15: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Představte si úplně obyčejné ráno, je 7:10, ještě jste v pyžamu, v ruce kafe, někdo hledá druhou ponožku, děti už potřebují do školy, prostě klasické ranní šílenství a najednou zvonek.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Pozor, pozor, za dveřmi nemusí být soused pošťák ani kurýr s balíčkem, za dveřmi můžeme stát my, Hitrádio Zlín a Prašule. Přesně o tom je naše soutěž, kdo pak to zvoní. Každé ráno v 7:10 vyrážíme za jedním z vás. Vy vůbec netušíte, jestli právě dnes zazvoníme zrovna u vašich dveří. A když zazvoní štěstí, máte 30 vteřin na to nám otevřít. Takže žádné počkej, jen si hučešu vlasy, něco na sebe hodím. Ne, tady se prostě běží ke dveřím hned, v jakémkoliv stavu. A teď to nejdůležitější, čeká na vás 7000 korun. Nemusíte nic vědět, nic počítat, nic předvádět, stačí se zaregistrovat. A pak už jen doufat, že právě u vás zazvoníme. Registrace na našem webu. A když dneska nikdo neotevře, ani zítra, peníze se vezou dál a částka roste. A příští týden, dobře poslouchejte, ve hře pořádná pecka. 50 000! Tak si to představte. Ještě je pořád, jste se neprobudili? A najednou 7000, možná 50, tak kdo pak to zvoní? Hitrádio Zlín. A já doufám, že budete doma. Já bych byla. Já rozhodně.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: se blížíme ke konci dnešní hodiny. Dnes jsme společně drželi pěsti našemu Zlínu. Potěšila nás nominace Markety Holcmanové na cenu Thálie. Zastavili jsme se také u Anika a jejího otevřeného povídání o životě, sebevědomí i stárnutí. A samozřejmě jsme se podívali na počasí, které nám příští týden přichystá pořádný teplotní skok. Ale rozhodně ještě nekončíme. Zůstaňte s námi i v dalších hodinách, jsme tady pro vás 24/7, čeká vás další muzika, zajímavosti a hlavně naše příjemná společnost. Za chviličku Mandraže, Hledá se žena, R.E.M. nebo Taylor Swift. Buďte napříjmu a krásnou sobotu s námi.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
3: Ne, můj oblíbený hrnek.
4: Tak tohle není dobrý začátek dne.
5: No to snad ne.
6: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
7: Alegria dny jsou tady.
6: Se slevou 7% na zážitky.
7: Zážitkové restaurace,
6: pobytové zážitky,
7: adrenalin,
6: automoto a mnohem víc.
7: U nás si vybere opravdu každý.
6: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
7: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit
1: Radio. Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za skvělých 8,90. Tuzemák Fruko Schulz půl litru za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. České korunovační klenoty opět přilákaly na Pražský hrad stovky lidí. Fronty se tvořily už před otevřením výstavy, která letos připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Klenoty budou k vidění do 28. září a vstup je zdarma. Loni výstavu navštívilo přes 51 tisíc lidí. Poslanci ODS navrhnou při projednávání rozpočtu ve sněmovně obnovit první tři dny nemoci bez nemocenské. Předseda ODS Martin Kupka to uvedl v diskuzi televize Nova s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Ten obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při jednáních se zástupci SPD a ANO ve vládní koalici. V Mnichově dneska začal 191. ročník Oktoberfestu. Nový městský primátor Dominik Krause tradičně narazil první sud piva a zvládl to na pouhé dva údery. Slavnosti potrvají do 4. října a pořadatelé čekají přes 6 milionů návštěvníků. Ti si letos za pivo připlatí. Litr piva vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejčastěji oblačno, na jihu a východě místy i polojasno. Odpoledne a večer se na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na jihu a východě místy až ke 24.
7: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
0: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.

I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I

0: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Franto, co pak všechno se dá sušit?
4: Ovoce, houby, bylinky i maso.
3: A tvůj bůček?
4: Ten už nestihneš.
5: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Zaostřeno na region.
4: Co se v obci Tečovice u Zlína podařilo změnit? Co bylo naopak nejtěžší? A jaké plány má obec do budoucna? O tom jsme si povídali se starostkou Stanislavou Zívalíkovou. Poslechněte si další díl podcastu Zaostřeno na region na našem webu i na iradia.cz.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
6: No jo, a zas to musím řešit já.
7: Tak příště domo.
8: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

0: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
5: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
6: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živávodamodrá.cz.
7: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Zlín.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Setín Bobrky. Více na cuhaauto.cz.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.